domu grotom, a jelenský zbierom a cicin tabrova sostária, karamba, karambíka, tarobiču, kurde, debra, čaj, bubniela, tarkuda, stop, grotom, a jelenský zbierom a cicin tabrova sostária, karamba, karambíka, tarobiču, kurde, debra, čaj, bubniela, tarkuda, dali je bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo, bílo,

us burkám komoure. Tuž v pustých ulicách svietilke več gore. Nech srdce umorno, že do mírnych snová sáda ti kopovi kroz